0: Takže zvuk
1: jede.
2: Kamera
1: jako jede.
2: 90,9 poprvé.
0: Radio 1.
3: The Optimist.

Reklama.

0: točíme. Točíme.
1: Ne, tady je mikro.

0: please, I don't think my personality came through.
1: Takže od prvního řádku.
2: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
3: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
1: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrt.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Ikonický

0: Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.

by přišel boom. Ke dětem přišel zvukem, slyším krásný noise. Zabice nějak nebe může být sudo. Žádný závod. Slyším krásný noise.

zahřívače, promítnu ti na víčka věc. Pomohl ke mně Bůh, bez tvrdu dnu.

Ahoj, 6 hodin, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Právě jsme si dohrali Kláru Luciani, písničku La Grenade a teď si pustíme

Dohrávají Gorillaz s písničkou Starshine z alba Gorillaz z roku 2001 a teď už novinka z konce června Jonathan Brie, Princess Chelsea a písnička Part-Time Lover.

0: Jedno.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň! Vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Reklama na Radio 1.

6 hodin 19 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1, právě nám dohrává Kate Bush a její krásná písnička Army Dreamers z alba Never Forever z roku 1980. A teď už vám pustím Franka Antona Pola s písničkou Směry.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge.
1: 6 hodin 30 minut nám právě dohrává Flia s písničkou Plea. A teď už další punková legenda, tentokrát pražská kapela Bibione a písnička Bambini di Traga. Já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Přeji vám hezké ráno. Yeah.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam, tam i duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potr všech festáků.
4: 13. až 16. srpna.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Tipí, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
10: Reklama na Radio 1.

6 hodin 39 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Právě nám dohrála Killa Missy, americká undergroundová zpěvačka s písničkou Think Again. A teď už nám začíná hrát francouzská kapela Agar Agar, písnička I'm That Guy z alba Cardan z roku 2016.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička

Dohrává nám Anna Vaverková, písnička Ve snu. Naživo si můžete poslechnout v listopadu, bude hrát v Praze v Meat Factory. Ještě 6 hodin 52 minut, já jsem Paula Kordová, dneska mám záskok. Teď už hraje Celine Desberg a písnička Chintamani.

0: a K-Klasik zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Reklama na Radio 1.

Face the Fire byl název tady té písničky od kapely americké Boy Harsher. Face the Fire z alba Careful z roku 2019. Je 7 hodin 2 minuty a my pokračujeme dál s králi francouzského nudiska v parížskou kapelou L'Imperatrice a skladba Sonát Pacific z roku 2016. Já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1.

Tak a teď vám pustím trošku Kosmodiska, australskou kapelu Mild Life a jejich písničku The Magnificent Moon, pardon, které vlastně ikonickým otvírákem jejich debutového alba z roku 2018. To album se jmenuje Multifaceted. Skladba už začíná, tak si ji užijte.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který strší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Reklama na Radio 1.

7 hodin 33 minut. Já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Právě nám dohrali Kufrau a Marie April 9 ráno. A teď už začíná hrát Chris Isaak s písničkou Lie to Me.

To byl Chris Isaak, Lie to Me z roku 1987. Je 7 hodin 37 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Teď nám začíná hrát Lana Del Rey s písničkou California. Tato písnička je z alba Norman Fucking Rockwell z roku 2019.

0: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Reklama na Radio 1.

7 hodin 51 minut nám dohrává Conan Mocassin s písničkou Charlotte Stone. Přitom byl

0: Reklamarádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
5: Reklama na Radio 1.

7 hodin 59 minut, teď už 8 hodin. Toto byla krásná folková balada od Jima Croka z roku 1972 s názvem Time in a Bottle. A teď už nám začíná hrát Dirty Depressa a Artie a jejich krásná

8 hodin 6 minut, toto byla britská královna Neo Soulu Ego Ella May, písnička Footwork z jejího nového alba Good Intentions, které vyšlo v březnu 2026 tento rok. A teď už nám začínají hrát Bad Bad Not Good, písnička Time Moves Slow, na které zpívá Samuel T. Herring z roku 2020.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na festival Grape.
2: Dobrý den, chtěl bych všetkých pozvat 14. a 15. augusta na Trenčanské letisko. Koná se tu 15. ročník festivalu Grape. Ten program má takovou krásnou tému a to je mýtická zoo, takže budeme také trošku zvieratka tu na všetci. A abyste vedeli, kdo neviete, tak vystupí například George Smith, Artbat, Brutalismus 3000, C-Met, Parcels. Strašně veľa toho tu bude, takže asi 20 zahraničných umelcov, takže dobehnite, bude to zábava. Vstupenky si môžete kúpiť cez náš web www.gratafestival.sk. Ďakujeme.

8 hodin 21 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1, právě nám dohrávají La Femme s písničkou U Valemond za alba Mystere, rok 2016. A v této písničce zpívá Clara Luciani, kterou jsem pouštěla v solové tvorbě po 6. hodině, snad jste to taky slyšeli. A teď už si pustíme pražskou kapelu od Little Thrills a jejich písničku Faust, kterou vydali na začátku tady toho roku.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

byla Not For The Radio Kitten a teď už vám pouštím Desire a Gaia Gerbera s písničkou Can't Get You Out Of My Head, což je cover popového hitu Kylie Minogue z roku 2001. A tady to duo Desire a Gaia Gerbera si můžete, si můžete poslechnout naživo v Praze už v listopadu, budou hrát v klubu Bike Jesus.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

To byla skladba Vitamin C, stavební kámen Krautrocku od kapely, německé kapely Ken z roku 1972.

Je 8 hodin 43 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Rádio 1. Teď už vám pustím jenom samé klasiky, teď to bude Massive Attack, písnička Rising Sun z alba Mezzanine, rok 1998. Pak si pustíme Tom Tom Club, pak si pustíme PJ Harvey a rozloučím se s váma s Markem Bolanem.

to byli Massive Attack a teď už vám pustím Tom Tom Club, což je kapela, kterou založili manžele Chris Franz a Tina Weymouth z vlastně rytmická sekce slavných Talking Heads. Já vám pouštím písničku You Make Me Rock'n'Roll z alba Close to the Bone z roku 1983.

0: krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Reklama na Radio 1.

Blíží se 9. hodina, já se s váma loučím. Paula Kordová, Radio 1. Teď vám ještě pustím Marka Bolejna, písnička Cat Black z roku 69. Hezký den.

Přesně 9 hodin a od mikrofonu Rádia 1 už vás velmi zdraví Ellen. Krásné páteční ráno, doufám, že si se mnou užijete následující 3 hodinky, samozřejmě ve kterých jako vždy si budeme hrát aktuálně vyšlé kousky a budeme se i vracet v čase, tak hezký pátek a příjemný poslech.

Sedmá skladba sedmé Bonobovy studiovky Fragments, která vyšla v lednu roku 2022 na labelu Ninja Tune, a skladba, která obsahuje samply vokálu Andrei Triany z roku 2009, z doby, kdy s Bonobem nahrávali nějaké skladby spolu. Předtím návrat do začátku tisíciletí s Loranem Garnierem a skladbou The Man with the Red Face. No a na začátku novinka, kousek, který po desce, ze které už jsme si tady hráli minule, a asi ještě i chvilku budeme hrát, Američan Eric Luttrell a kousek s názvem Love.

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam budem?
7: Přestaň! Štěj mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 9 hodin 23 minut a dozněla nám další z novinek, to Hugh Hardy a kousek s názvem East Coast Funk. Hugh Hardy featuring Amos vyšlo teď 31. července na labelu Soulvent. Předtím Ronnie Size a Represent a vrátili jsme se v čase do roku 1997 se skladbou Brown Paper Bag. No a teď tady máme novinku od Groove Armády. Teď v červenci vyšli single s názvem Body Action.

of what is music. Dozněl nám mladý argentinský DJ a producent Ezequiel Arias. My jsme si tady už od něj pár kousků hráli. Vydal teď minulý týden, nebo teď v červenci, vydal single, který jsme si tady taky hráli. Ale tohle byl návrat do loňského roku se skladbou What is Music. Před námi jsou Fluke a teď vyšly Atom Bomb Daniel Avery Remixes EP, ze kterého si dáme Atom Bomb of Daniel Avery Club Remixu.

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na okolo.

je novinka, vyšlo teď 31. července na labelu Marine Parade a je to spolupráce Adama Freelanda a Duncana Forbese, jejich společné Transhuman EP, které obsahuje 3 tracky a my si hrajeme ten druhý s názvem Stop Fighting. Před námi je Ross from France a skladba The Daisy a za chviličku si taky dáme jednu oldschoolovou, jeden oldschoolový remix od Pavla Bydla. Bude to Jiří Schellinger a Jsem prý blázen jen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Je 10 hodin, minuta po 10. hodině a to znamená, že je čas na kulturní servis, na jeho první část, na pátek 7. srpna. Svátek mají Lady, všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie, samozřejmě i program Rádia.

Valči na Karlovarsku. Galerie Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, Galerie Středočeského kraje The Second Fire, milostný dopis Bajkalu, Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj, Docs Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, Zvon, míněno asi dům u kamenného zvonu, Bezhlavý jezdec, liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, z příběh sbírky Stefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Jan Ambrus o kresbě, Pragovka Gallery, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ladrové, Imago, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Artoto Galerie v Uhelné mlýně, Timo, Bude, Karpuchina Gallery, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Galerie Rudolfinum Datast, Data and the Sovereign, Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci, Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět obvedle, V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, Studio Prona v Lounech, Human Nature, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver, Novoměstská radnice, Magická olejomalba, Galerie C12, Viktorie Beldova, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 18 hodin, knižní servis v 18.10, Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Acid Arab a deska Music de France. Muzik de France ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

0: Dozněli nám The Chemical Brothers a skladba Do It Again. Předtím opět jedna novinka, teď na konci července vyšla, a to Frank Falla a Benja Dirty Dancing, a vyšlo na labelu Crosstone Rebels. Předtím na návrat v čase s Markusem Marem a Chetem Fakerem a skladbou The Trouble With Us.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, tohle je další návrat do 90. a to s britskou technopartou Sunscreen. Tohle je skladba Love You More z roku 1992. No a před námi jsou další dva kousky z roku 2026. Nejdřív si dáme Mitche Olivera a Let You Go v Julia Nico remixu. A pak to bude spolupráce Seba Wildblooda a Eda Polo a kousek s názvem Ride.

to tak, 10 hodin 33 minut a nás teď čeká na Rádio 1 soutěž. Soutěžíme s The Data and the Sovereign. Kdo ovládá naše data, osobní suverenitu i politickou svobodu? Odpověď nabízí výstava Data z The Data and the Sovereign v galerii Rudolfinum, kde čeští a zahraniční umělci ve svých dílech zkoumají, jak umělá inteligence, výpočetní technika, automatizace a digitální infrastruktury narušují naši osobní i státní suverenitu. Výstava se koná do 30. srpna a vy teď můžete vyhrát brandový balíček galerie Rudolfinum k výstavě Data z The Data and the Sovereign, designové tričko, kšiltovku, galerijní skicák a publikaci editované kurátorkou výstavy, kterou připravila galerie Rudolfinum a vychází v distribuci nizozemského nakladatelství Onomatopoe. To všechno, pokud zavoláte na 210-323-919, což je číslo sem do studia Rádia 1, a samozřejmě taky musíte znát odpověď na otázku. A já se vás ptám na toto. V úvodu výstavy je k vidění dílo umělce Aarona Lédyho, který žije a tvoří v Hágu. Dílo se skládá ze zvukové části a dvou replik globu z koloniální éry, který byl nalezen v pracovně jednoho z evropských politiků. Globus odhaluje cíle jeho politiky, které prosadil i do legislativy. Tipnete si, o kterého politika se jedná. Já vám dám rovnou nápovědu. Vybírat můžete mezi Andrejem Babišem, Viktorem Orbánem a Winstonem Churchillem.

0: 21, tady Alan.
1: Halo, halo, tady je Zdeněk.
0: Ahoj.
1: Úžasné nabídky, jako nevím přesně, co si vybrat, ale asi Winston, ne, bych tak typoval.
0: Winston si typnul. Stenku.
1: Ne. Ne, nevadí, no, tak někdo jiný.
0: Tak jo, tak díky za zavolání, měj se hezky.
1: Super, děkuju, ahoj.
0: Haló, haló, Rádio 1.
2: Ahoj, Dan. Ahoj, tak já bych typoval Béko.
0: Koho?
2: Béčko, ten Orbán.
0: Toho Orbána by si typoval. A typoval by si toho Orbána naprosto správně, teda musím říct. Tak prosím tě, zůstaň na telefonu, už se domluvíme na výhře mimo éter, akorát strašně mi šumíš, já tě strašně špatně
2: promiň,
0: slyším za...
2: Teďka lepší?
0: Dobrý, tak já už si tě přepínám, jo?
2: Dobře.

Tak naše soutěž už má svého výherce a k ní nám hrála Missy Elliott We Run This v remixu od High Contrasta. Před námi jsou tři novinky. Bude to Rodriguez Junior a Off Gerlach. Potom Squall G a Close Encounter a nakonec Voltage No Dibby Tune.

0: Cool G, od kterého si hrajeme kousek s názvem Close Encounter. Francouzský technoproducent, který začal DJovat už v 90. ale produkovat začal až někdy kolem roku 2005. Po letech DJingu. Předtím další francouzský hudebník, a to Rodriguez Junior, vlastně jménem Olivier Mato. Který má rád barovnější, melodičtější polohu houseu a techna. No a za chviličku už člen Kings of the Rollers Voltage a No Dibby Tune.
1: CD Nonstop. Francouzský elektronický projekt Acid Arab založili v roce 2012 v Paříži producenti Guido Minisky a Hervé Cavallo. Jejich 10 let starý albový debut Music de France ze značky Cramdisk si připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
6: Reklama na Radio 1.

0: Express.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

11 hodin, 12 minut, ach, ty páteční rána vždycky tak rychle utečou. Moc děkuju za krásné vzkazy, zdravím do všech míst, odkud píšete, na Zbraslav, do Ostravy, do Mnichovic, do Prahy. Tohle je jedna z novinek, teď 30. července na labelu This Never Happened vyšlý single s názvem Centuries, kanadská elektronická dvojka Sultan and Shepherd a Prince George. Předtím britská drum and bassová producentská a DJská dvojka Paula Bryson. A Paula and Bryson featuring Dria, Where Did You Go? Single, který vyšel 31. července na labelu Shogun Audio. No a před námi jsou Underworld a Boy, Boy, Boy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

producent a DJ ze španělské Girony, Mark Ramirez, který se říká Dozem, a jeho teď v červenci vyšlý single Morning Runner. Před námi je hudebník a vizuální artista, který se říká Norvtech.

cyberpunkovou estetiku a devadesátkové rapové samply. No a my si od něj dáme skladbu Higher

0: Novinka taky vyšla 31. července na labelu Warp, to je Mount Kimby a kousek s názvem Jomox.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam, tam i duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpna.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Tipi, indiáni, hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90.

0: 50. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Reklama na Radio 1.

A Mount Kimby ještě jednou, a to tentokrát jako autoři remixu, instrumentálního remixu skladby Nia Archives, No Need to Be Sorry. Call me.

Kousek, který je před námi, je od britského producenta DJ, který se říká K-Lone, a po něm bude následovat... Hold up. Elektronická dvojka Kalků.

0: No a po všech novinkách jsme se ještě vrátili pár let zpátky. Overmono a album Good Lies z roku 2023, výborná deska, a my jsme si hráli úvodní Feeling Plain. No a taky moc zdravím, ukázalo se svými pozdravy do Ostravy, Mnichovic, Prahy, Nazbraslav a tak dál. My napsali taky Adama Saška, moc je zdravím, který poslouchají až v jordánském Amánu, a vypadá to, že pravidelně každý pátek, to je moc krásný, díky. No ale jak vždycky, čas už pomalu skoro vypršel, 11 hodin 45 minut a já musím rychle na kulturní servis a pak vám rychle ještě možná stihnu zahrát poslední připravené novinky.
1: Kulturní servis.

Tak druhá část kulturního servisu na pátek 7. srpna a ta obsahuje koncerty a tančírny, filmy a taky program Rádia 1. Koncerty a tančírny Bike Jesus, Queer E.T. Pride, Groove Bar 21.30, Saša Nevolin, u Bukanýra 23 hodin, DJ Manu Strasse, Blackout a Haram Soda, Jazz Dog v 21 hodin, Josoj Indigo, Fuchs 2 ve 23 hodin, All Nighter Pride Edition, P-Komplex a Transmisia. Filmy, Edison Film Hub v 19 hodin, Malá sestra, Kinopilotů v 19.10, Mistrině a ve 20.30 Odisea, Letní kino Dlabačov 21 hodin, Zabil jsem Einsteina, pánové. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes Acid Arab a Musique de France, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

Tak a to je ta předposlední novinka Tim Engelhardt, výborná záležitost s názvem Run It Back. Ta druhá, úplně poslední, Fortet a Human Voice. A nakonec ještě možná stihneme i Moderát Let in the Light a za chviličku už se můžete těšit na Douglase a Douglas vás určitě taky ještě pozve dneska společně, pokud by vám to nestačilo takhle na rádiu jedna, tak doražte z krásné místo bar Nebe Branžeš, kde jsme takhle společně hráli v loni, bylo to skvělý, já doufám, že se to povede i dneska, že nám vyjde i počasí, maximálně si ty venkovní akce užívám, minulý týden skvělý Mácháč, tak moc se těším a doufám, že s někým z vás se tam taky uvidíme, tak a jinak se těším už v neděli vlastně mám tady záskok na Rádiu 1 a ty si to budu užívat od 12 do 15 hodin, tak se potkáme i na vlnách Rádia 1 dřív než obvykle. Všechno, co jsme si hráli, už je samozřejmě v tracklistech na webu. Za chviličku Douglas, mějte se krásně a díky za krásný vzkazy, loučí se Ellen.

0: Trahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Pozor! Ikonický

0: Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.

Boleslav nebo u Českého ráje. Tak začínáme tuto směnu s projektem francouzským nebo francouzsko-švýcarským. Tohle je Nick Stamal a skladba Muertos.

0: Rádio jedna.
1: No a ze Švýcarska jdeme do Jihoafrické republiky. Tohle je fakt neskutečná cover verzi od Sting. Skladba se jmenuje Bring on the Night featuring King Dash Note. To jsou Sux and Jay Something z Jihoafrické republiky na Rádio 1.

úplně horká novinka na labelu Stay True Sounds z Johannesburgu. To jsou Sooks and Jay Something a jejich cover verzi od Sting. Bring on the Night featuring King Dashnote. Oh man. Tohle miluju. A opravdu celý label stojí za vyhledávání. Stay True Sounds. 12 hodin, 12 minut, páteční odpoledne a mám ten pocit, že začíná víkend s Rádiem 1.

A z Johannesburgu jdeme do LA v podaný producent Captain Planet. Tohle je trochu starší, trochu obskurnější věci.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Reklama na Radio 1.
9: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
10: Docela známý sample od Max Romeo and the Upsetters. Track se jmenuje Chase the

0: Formace se jmenuje These Sacred Souls a právě posloucháme jejich nový single na Daptone Records One and the Same, the Axelrod version. Reggae got soul, reggae got Chicano soul s Rádiem 1.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí.

0: Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: No a teď máme kombinace tří velké talenty.

nového alba Romeo s třema R. To jsou Girl Ultra, Raquel Berrios z skupiny Busca Buja.

0: Rádio 1.
1: No a další novinka je v podaní jeden z největších selektorů z Brazílie, Ed Mota. Nový track se jmenuje Eu Quero Ser Feliz. Ed Mota na Rádio 1.

Ed Motta a nový single Eu Quiero Ser Feliz. Ed Motta stál za několik z těch velkých brazilských kompilací z 2000 let, jako nula. Jak se to říkají? Nultý let 2000. V angličtině se říká the noughties. Tak ta příští skladba je novinka od producentka a zpěvačka z LA, která se jmenuje Denia. Tohle je nový track Eye to Eye. Denia na Radio 1.

0: Zpěváčka pochází z Los Angeles, jmenuje se Denya s H nakonec, Denyah. Její nejnovější single se jmenuje Eye to Eye. Těším se na celý album. Předtím jsme měli Ed Motta a skladba Eu Quero Ser Feliz a začali jsme set s Girl Ultra, Busca Buja a Chromeo a nový single Mentiras, Mentiras. Tak celý tracklist přidávám na webu Rádia 1 a taky, jakmile hraju ty věci, přidávám na playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. Si myslím, že dneska máme něco kolem 25 premiér, takže máme spoustu věcí, ale jak teď máme 12 hodin 41 minut na Rádio 1, to znamená, že je to částá soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak, máme soutěž a tentokrát se týká kulturní léto.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení
0: festival
2: Kefir. Milá, před kinem, který není, nepil jsem tequilu.
0: Takže 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefir. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefir je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde se společně užívají děti i dospělí. Na podích vystoupí Kašparek v rohlíku, Vohnout, 100 zvířat, který právě posloucháme, Vltava, Skutáčný kulomet, Šufunky Gang, britský písničkář Cam Cole a nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefirovská libová dílna Pepi Libického, kde se malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpálování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefirovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště a nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informace na festivalkefir.cz. Vyhrát můžete dvakrát stupenky na Kefir, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od KVCZ, anatomický polštář od Connected, poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugar Bat, a nebo 28. srpna získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově rekonstruované mlýně na samotě Hojšin. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a otázka zní: letos nebude chybět vystoupení z línské legendy Šufunky Gang. Jaká je přezdívka jejich zpěváka? Telefonní číslo 210 323 919. První soutěžící. Tak další soutěžící.
3: Co je to s tebou takhle po ránu?
0: Haló, slyšíme se?
3: Nebo se dozvěděla o tom?
0: Ahoj. Tak jak se jmenuje, jak je přezdívka zpěváka Šufunky Gang?
4: Nevím, hledám.
0: tak snad příště, pardon. Tak, telefonní číslo do studia 210 323 919 a další. Haló, slyšíme se?
5: Ahoj, tady Vašek.
0: Ahoj.
5: Je to Braník?
0: Tak, je to Braník, ano. Tak, máš balík. To je, to je skvělý a hlavně lístky na festival Kefir, která bude opravdu, to bude fakt super akce. Tak zůstaň na lince, napíšu detaily a my posloucháme od 100 zvířat skladba Pochyby. Jo? Gratuluju, hezký víkend.
5: Díky, ahoj.

Tak, gratuluju Václav Bečka. A tak jdeme dál hudebně. Tohle je úplná novinka v podání mexická formace Karen y Los Remedios. Nový single se jmenuje Ninfa na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: No a teď jdeme do Brazílie, protože jeden z největších brazilských hudebníků všech dob se jmenuje Rita Lee. Není moc známá mimo Brazílie, ale její prodej vysáhla až 55 milionů gramofonových desek během skvělou kariéru. Něco jako kombinace dlouhá kariéra jako Helena Vondráčková, ale zároveň integritu jako Marta Kubišová. Před pár let DJ, který se jmenuje Močák, dělal house verzi její single Caso Serio a právě

0: Lee a skladba Caso Serio Mochak's Tribute House Dub. Moc pěkná věc na páteční odpoledne. A to znamená, že je to čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 7. srpna 2026. Dnes má svátek Láda, takže všechno nejlepší. A začínáme v rubriku festivaly Landscape. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradcí Králové. Pováleč. Hudební festival Pováleč slaví 20 let ve Valči na Karlovarsku. V rubriku Galerie. Pražský hrad Terezianské křídlo v Jižních zahradách. Czech Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje. The Second Fire. Milostný dopis Bajkálu. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha, cyklus Máj. Docs Radka Bocevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon. Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žálová. Rock Cafe, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurovaný. Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Jan Ambrus, o kresbě. Pragovka Galerie, výstava Richarda Nestlera, Matouše Marka a Marie Ládrové, Imago. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Artoto Galerie v Uhelném Mlýně, Timo, Bude. Karpuchina Gallery, Natalia Pejková, Stay in touch. Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounek, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Galerie, Dana Bartoničková a Jakub Titikálo, fragmenty dne, světla noci. Vila Pele, Antonín Střížek, svět od vedle. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Studio Prona v Lounech, Human Nature. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář, Joie de Vivre. Novoměstská radnice, magická oleomalba. A Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Máté. Home sweet home. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin vysíláme knižní servis, od 18.10 Vintage Cool, od 19 hodin CD Nonstop a dneska je to Acid Arab, Musique de France. Od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club, a to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 7. srpna 2026. Dnes má svátek Lada, takže všechno nejlepší. Tak a pokračujeme s hudbou. A tohle je nový remix a to je docela neočekávaná věc. Yoruba Soul dělal remix od Prince a skladba Get Off a pak Random House Project dělal re-drumming. Takže tohle je Prince Get Off, the Yoruba Soul Random House Project re-drum na Radio 1.

remixy a má spousty. Najdete to na Bandcamp, na Yoruba Soul Mixes. Dneska je mimochodem

0: tohle.
1: Tak od Prince mám další vynikající nová verze, docela známá písnička, jenže tohle je úplně neznámá verze. To jsou rapery z Jamajky, Xanadu and Sweet Lady a jejich cover verzi od Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, v novém remixu od anglického producenta Dave Lovely. Tohle je The Dave Lovely Sure Shot Mix. Rapper's Delight. Páteční odpoledne na

všiml jsem, že v poslední době remixéři nepoužívají původní skladby, ale cover verzi. A tohle je ukázka z té práce. To jsou Xanadu and Sweet Lady, rapéři z Jamajky a jejich cover verzi od Sugar Hill Gang Rapper's Delight v remixu od Dave Love Lee, jeden ze stálic House Music. Najdete tohle na Z Records, The Dave Love Lee Sure Shot Mix. 13 hodin, 17 minut, páteční odpoledne. Už je víkend. Let's go s Rádiem 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: No a tohle je jedna z mých nejoblíbenějších skladeb letošního léta. To pochází z Berlína z labelu Toy Tonics. To jsou Davide Dev a Fimiani a skladba, která se jmenuje Mama, the extended version. Oh yeah, let's dance s Rádiem 1.

Tohle je v podaní projekt, který se jmenuje Heritage Listed na labelu The Disco Express a track, která se jmenuje La Terraza na Radio 1.

0: Klasik zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nej...

0: nejlepší ceny.
1: Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak a teď jdeme do Kolumbii, na ostrovu, který se jmenuje Old Providence, v Karibiku. Tohle je formace, která se jmenuje Black Diamond.

Formace pochází z Kolumbii, z ostrovu Kolumbii, který se jmenuje Old Providence. Formace se jmenuje Black Diamonds. A to je opravdu skvělý mix calypso a reggae. Oni jsou z komunit, který se jmenuje Raizal z Kolumbii. A najdete tohle na labelu z Bogotá, který se jmenuje Galletas Calientes, jako horké sušenky. Galletas Calientes Records z Bogotá jsou i na Bandcamp. A jak je to Bandcamp Friday, to je skvělý důvod, proč si koupit nové hudby. Tak skladba se jmenuje Desese, the Caribombo Remix. Caribombo je remixér, producent z Venezuely, z Maracaibo, Venezuela. Tak jdeme dál. Tohle je klasika ze světa salsy. Tohle je Mongo Santa Maria a skladba Sofrito na Radio 1.

0: Mongo Santa Maria a skladba Sofrito na Rádiu 1.
1: Hitparáda Rádia 1. Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal a jeho nový single So Hot.

Kanaďanka Maz, jejíž single Tracksuit vyšel 2. června, navazuje na její indie elektronický katalog. A my si nasazujeme tuto skladbu jako

Novinkou třetí je track Daniela Averyho s názvem Lemon. Je součástí jeho aktuálního dvouskladbového EPčka. New Yorkské kvarteto Star Cleaner Reunion ohlásilo svoje debutové album Umbrella na 25. září. Představuje se v hitparádě ze skladbou Never Odd or Even.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě mate, že radostí někdy až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
3: A můžete poslouchat naše hitparáda Rádia 1 v repríze v neděli ráno od 9 hodin. Zítra od 9 hodin máme reprízu naše československá hitparáda Velká sedma. Teď máme 13 hodin 47 minut na Radio 1. Chtěl jsem poděkovat všichni ty lidi, kteří mě skontaktují přes náš chat a přes různé prostředí, volají a tak. To je ta vaše pozitivita opravdu hodně pro mě znamená. Tak ta příští premiéru, co mám pro vás, je v podaný bubeník, který jsem měl čest mít s ním rozhovor. Joris Feiertag, nizozemský bubeník, má nový single ve spolupráci s Jody Wisternoff a James Grant. Tohle je track, který je na labelu Anjuna Deep. A skladba se jmenuje Nomad, The Extended Mix, Feiertag na Radio 1.

bubeník Joris Firetag. Pokud jste měli štěstí ho vidět v Bike Jesus v březnu, to bylo fakt dobrý show. A tento single si myslím zachycuje jeho živé vystoupení. Tady ve spolupráci s Jody Wisternoff a James Grant nový track se jmenuje Nomad, The Extended Mix.

novinka od Phase Action featuring Zeke Manjika. Track, který se jmenuje Batanai, the special disco mix. Páteční odpoledne s Douglasem. Posloucháte Rádio 1.

Formace pochází z Londýna, jmenují se Phase Action. Tady ve spolupráci s Zeke Manjika a track, který se jmenuje Batanai, The Special Disco Mix. Najdete to na jejich label Phase Action Records. A dneska, jak je Bandcamp Friday, phaseactionrecords.bandcamp.com. 13 hodin, 59 minut, posloucháte Radio 1 s Douglasem. Až do 15 hodin.

0: Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Reklama na Radio 1.
7: 14 hodin a jednu minutu, posloucháte Radio 1. Já jsem Douglas Arianes, jsem s vámi ještě hodinu, než přijde Jirka Štefl do studia a ta příští skladba patří jako z nejlepších, co se týká Salsa House v poslední době. Tohle je novinka na labelu Made in Miami v podání Amir Karim a track, který se jmenuje El Sabroson, a to platí i jako pozvaný na pár akcí. Hraju dneska s Babe Ellen v Branžež v Českém ráji v Bar Nebe, a nebo příští týden ve středu na akci Letní Letna s DJ Gajo, takže máme na co těšit. Tak tohle je Amir Karim a El Sabroson na Radio 1.

Americký house label Nervous Records má odnož, který se jmenuje Made in Miami. A tohle je novinka na labelu Made in Miami od producent, který se jmenuje Amir Karim. A track, který se jmenuje El Sabrosón. Ooh, yes. Yes, please. 14 hodin, 9 minut, páteční odpoledne s Douglasem pokračuje. Ta příští skladba je poněkud klasika.

poněkud klasika v podání producent z Berlína, který se jmenuje Nine Toes. Tohle je track Finder, the Carl Cox remix. Nine Toes na Radio 1.

berlínský producent Nine Toes. A skladba, která se jmenuje Finder, The Carl Cox Remix. A ten sample pravidelný poslucháče mého pořadu dobře vědějí, že je to od kanadského formáci Concept Neuf a skladba, která se jmenuje The Path, The Sofrito Edit z roku 1979. Ale Nine Toes z toho dělal divy. To miluju. Tak 14 hodin, 17 minut a posloucháte Radio 1.

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: No a pokračujem s klubovou hudbou, takový salsa house. Tohle je Kenny Bryan a skladba, která se jmenuje Afro Lima, The Extended Mix. 14 hodin, 19 minut, páteční odpoledne s Douglasem, až do 15 hodin.

0: peruánský DJ Kenny Bryan a skladba Afro Lima, The Extended Mix. Píše se, že Kenny Bryan měl první styk s elektronickou hudbou pirátským rádiem. Tak jsem rád. Tohle najdete na labelu Made in Miami. 14 hodin, 24 minut, páteční odpoledne. Let's go!
1: Radio 1.
0: A tohle je novinka od Crack and Smack ve spolupráci s Paco Versailles a track, který se jmenuje When the Magic Comes.

Nizozemská formace Crack and Smack, nebo Krák a Smák. Ve spolupráci s producent z LA Paco Versailles, nový single When the Magic Comes.

CD Nonstop. Francouzský elektronický projekt Acid Arab založili v roce 2012 v Paříži producenti Guido Minisky a Hervé Cavaillon. Jejich 10 let starý albový debut Music de France ze značky Cram Disc si připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a jdeme zpátky do Kolumbii. Podaný producent Felipe Gordon. Tento track se jmenuje African Carter.

Kolumbijský producent Felipe Gordon. A tohle je ukázka z jeho nový EP Abstract Equatorial, který vychází 17. srpna na manchesterovský label GAM Recordings. Skladba se jmenuje African Carter od Felipe Gordon. Předtím jsme měli Ibei a skladba Hurry Hurry, Crack and Smack, Crack a Smack, a Paco Versailles a When the Magic Comes. Kenny Bryan začal set s Afro Limo a The Extended Mix. Trochu zpomalíme věci na příští skladbu. Tohle je fakt nečekaná a skvělá cover verzi. Je to od zpěvačky Mai a skladba se jmenuje Creo en Ti, ale schválně, jestli tipnete, co to je za cover verzi. Creo en Ti od Mai na Radio 1.

Mai a skladba Creo en ti. Cover verzi od Christopher Cross z roku 1979, skladba Sailing. Tohle je novinka taky Valeria Hasso a skladba Tu i jo.

Nový single od Jendry se jmenuje Espejo a je to fakt dobrá věc. Předtím jsme měli Valeria Hasso a skladba Tu i jo a začali jsme set s Mai a její cover verzi od Christopher Cross, skladba Sailing, ve španělštině trochu přepsáno, skladba se jmenuje Creo en ti. Teď máme 14 hodin 49 minut na Radio 1, pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál. Celý tracklist je na webu Radio 1, anebo mám playlist jak na Spotify, tak na Apple Music. Na Spotify můj playlist se jmenuje Radio 1 2026, anebo na Apple Music dnešní skladba, dnešní playlist se jmenuje stejně jako dnešní datum R1260807. Tak Jirka Štefl právě dorazil do studia. Ahoj, ahoj. Tak za chvíli hraje Jirka a já snad se uvidíme dnes večer v Branžež na Bar Nebe anebo příští týden na Letní Letna pod Šapitem s DJ Gajo ve středu. Poslední skladby dneska jsou od Marla Cather, skladba Reverse featuring Sophia Grant a pak Debit a skladba Assimilate. Mějte se moc fajn a uvidíme se zítra na Pride. Moc se těším. Ahoj, Douglas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
6: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
7: Reklama na Radio 1.

Dvě minutky po třetí hodině odpoledne vám přeje co nejpříjemnější poslech Rádia 1 od mikrofonu Jiří Štefl. Na úvod A Place to Bury Strangers z jejich desky Raritek. Letošní výběr Rare and Deadly. Tak ať se vám krásně poslouchá Rádio 1. Ať jste kde jste. There's no one left to watch your back.

Na úvod tady je Place to Bury Strangers, písnička Heartless. A nyní už jeden čerstvý single, respektive skladba hodně obstarožní, ale ze singlu Atom Bomb, pochopitelně, kdo je jiný než Fluke. Právě k tracku Atom Bomb přišly nové remixy, ale tady se dáme klasickou verzi Fluke.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, i pokud mi dali vole vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím vole lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

nemůžu, pozvemte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Yeah!

0: kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

Dozněli nezapomenutelní The Smiths, William, it was really nothing. A teď už klonská desce od Fakt Kulta. Titulní track z alba Mrtvá revolucia.

0: Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: A na kafíru letos i s Vltavou.

Tohle napsal blázen v roce 32. Všude byla tma, než dalších milion let, jako bublinka ve sklepě, živí ledva. Do peřin hvězdu

po domácích stálicích v Vltavě. Projekt Fortet. Human Voice. Fortet a týden staré EPčko. Stejnojmené, takže Human Voice EP.

0: human voice.
1: Jedna reklama.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
1: Jedna reklama.

Ze Spojených států se ohlásila Girl Puppy, její I Just Do. A zde už nás velice populární The National.

Tahle spolupráce už je setkání dvou velkých men elektronické hudby. Adam Freeland a společně s ním Duncan Forbes. Novince Transhuman nyní na Rádiu 1.

0: volevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Kim Gordon na její novince na 73, tedy neuvěřitelná forma. Nedá se říct klobouček, spíš velký klobouk.

Flume a ukázka z desky Things Don't Always Go The Way You Plan z roku 2023. Tady už Paula Bryson. Where Did You Go? Před kulturním servisem ještě stihneme Mass.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je pátek 7. srpna. Všechno nejlepší všem ladám k jejich svátku. A začínáme tradičně s koncerty a tančírnami. Bike Jesus dnes zve na Queer Riot Pride v Groove Baru od 9:30 večer Saša Nevolin, u Bukanýra ve 23 hodin DJové Manu Štráse, Black Cloud a Haram Soda, v Jazz Duku od 21 hodin Yosoy Indigo a ve Fuchsu 2 od 23 hodiny All Nighter Pride Edition zahrají Back Complex a Transmisia. Filmová pozvánka zve do 3 prostorů, nejprve do Edison Film Hubu. Od 19 hodin začíná snímek Malá sestra, v kině pilotů v 19.10 Mistrině a ve 20.30 Odyssea. A ještě tu máme letní kino Dlabačov v 21 hodin. Česká klasika Zabil jsem Einsteina, pánové. Na Rádiu 1 dneska od 18.10 je pořad Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop s deskou Music de France od Acid Arab, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club. Moje jméno Jiří Štefl, budu vám muziku vybírat do 18. hodiny. Dneska mimořádně nečekejte na knižní servis. Rozhodně v tuto chvíli zpátky k hudbě, dáme si Kill the Dandies.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Milí přátelé, i pro tento týden jsme pro vás nachystali 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Nejprve mistr basů Dizzy Rascal

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Jediný na světě od hudebnice Báry Zmekové.
1: Jediný na světě, co mě máte, že radostí někdy, až srdce bolí.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše

Po aktuální novince na velké parádě Rádia 1. Aktuální první příčka DJ Harvey.

Doznívá písničkáře z Rýna v Nevadě, Red Letter. A čas od času neodolám a dám si jednu ze skladeb od Petra Zkoumala. Vidím tě.

zapomínáš číst. Tak bereš z kredence sirky a slova, co byla, už nejsou.

0: Rádio 1.
1: To žeru.
2: Před chviličkou na Rádio 1 dozněla úprava slavné skladby Lights, původně Kanye West, zde na poslední desce interpreta s přezdívkou JPEG Mafia na desce Experimental Rap. JPEG Mafia a Lights. Zde už novinka od The Drums. Dostala název It Didn't Matter.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Lodi, Lodi od na Rádiu 1 a jeho Running Out of Time. Ještě předtím na Rádiu 1 Jason a její Casino Stars. Zde už ukázka z nové desky od interpreta s přezdívkou The Rutter Column. Vždycky, když se vyhlašuje, kdo je nejpodceňovanější nebo nejméně známou a přitom velkou osobností z manchesterské scény, tak je právě zmiňováno toto jméno. Přezdívka Vinnieho Rileyho, The Dirty Column a čerstvá deska Renascent, ze které jsem vybral kartičkou Vapor in a Matchbox.

A i následující dvě skladby budou z posledního týdne. Zde Trash Can Sinatra's A Room a následuje pak Ruby Wood se skladbou Dominos.

0: CD Nonstop.
1: Francouzský elektronický projekt Acid Arab založili v roce 2012 v Paříži producenti Guido Minisky a Hervé Cavaglio. Jejich 10 let starý albový debut Music de France ze značky Cramdisk si připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Rádio 1, před chvilkou Hana Kif a Sunbeams. Zazněla taky MCG a jeho Helvetica. Tady už je letošní lednový počin od Groove Armády. Do it right.

0: Keep Shelley Nathans, Remember.
1: Jedna reklama.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
1: Jedna reklama.

0: to byl No Twist, How the Story Ends. A než se dozvíte, jaké máme novinky na československé hitparádě Rádia 1 na Velké sedmě, nabízíme Sweat & Clank, The Sugar.
1: How far must you go to gain respect on?

Druhá novinka. Klára Voden a Toyota Vangelis ve společné věci nazvané Akira. Dnešní třetí novinka je ze Slovenska. Glad Sisyphus a písnička Všetko na oko.

Low Topic s písničkou Rosa. Před chvilku jedna z novinek na velké sedmě, konkrétně Veru Linhartová a každá další. Přede mnou už poslední dva tracky.

úplně na rozlučku ukázka z poslední Morrisseyho desky. Tady je Morrissey a jeho Zoom Zoom the Little Boy. Mějte se blaze. A pokud se chcete naladit zase příští pátek na Rádiu 1. A na Rádiu 1 budu rád. Ať se daří.

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
0: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Reklama na Radio 1.

0: mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.
1: Ča, ča, ča, lintičku, bají DJ Ivo.

Vítám vás. Pod svým třetím jménem Mamí Perry proběhl dost nezvyklý blues. I am Herdy, jsem zraněna, 1958, a zahájil první srpnový vintage cool. Mamí začínala v Kalifornii jako Mamí Lee, pokračovala jako paní Jenkins s bluesovým klavíristou a zpěvákem Gus Jenkinsem, který měl v roce 1956 číslo 2 s instrumentálkou Tricky. Její asi nejslavnější kousek je skladba Lament o rok pozdější. Nyní zakladatel Chicago Blues, Muddy Waters, který silně inspiroval kluky z Velké Británie, a skladba I Want to Be Loved 1955, po něm holka, co vyměnila kostel za bar. Sister Rosetta Tharpe nabrousila kytaru, trochu zrychlila, ale její pán z ní zůstal. My Lord and Me 1948. Po ní aktivní klubový hudebník z Texasu, Royal Earned and Swinging Cools s instrumentálkou Royal Shuffle 1959 a další Texas, aktivní zpěvák a studiový hráč Larry Dale, Pije víno 1962 a šest černých kluků z Chicaga s číslem 1 Eldorados At My Front Door 1955.

tells him what an oi.

Astro Gilberto ze svého prvního LP nazvaného jednoduše Album za podpory Antonio Carlose Jobina skladba Sochina Dester con voce 1965.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší

0: svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Reklama na Radio 1.
6: Ča, ča, ča. Vintičku by DJ Ivo.

0: Dohrála další Brazílie, navíc ex-manžel Astrud, João Gilberto, zpěvák, kytarista, skladatel, genius, otec Bebel Gilberto, která se snažila vylepšit jeho ke konci těžkou finanční situaci. Nyní Eddie Jones and Psychos z Bronxu, skladba Say What, 1961, po nich černý kytarista Bay Blunt a skladba mnoha kompilací Bobby Sock Rock 1959 a velmi úspěšný single Hugh Barretta and Victors Got the Bull by the Horns nejspíš dostal býka za rohy v roce 1961.
1: Daddy, can I go to the hop?
2: Say what?
1: Daddy, can I go to the hop?
2: Say what, girl?
1: Daddy, can I go to

0: Třikrát rok 1966 a třikrát nářez amerických garáží. Skladba Open Your Door, uvedenou jako Richard and Young Lions, nahrála podniková kapela firmy Philips, pouze zpěvák z kapely byl použit. Dále to jsou kluci z Connecticutu, The Swires, jedou až na doraz, Going All the Way. A poslední osmička z Jižní Karolíny s plážovým nádechem, Swinging Mid-Eyes, zní se svým největším hitem, Double Shot of My Baby's Love. Dnešní závěr obstará herec a bubeník, který si se v Casablance sedí za pianem, ale nehraje na něj. Zahraj to jednou samé, pro staré časy, řekne Ingrid Bergman a kapesníky jsou v pohotovosti. Kultovní film Casablanca, Dooley Wilson, Ingrid Bergman a As Time Goes 1942. Kdo neviděl, ať to raději nikomu neříká.
1: Play as time goes by.
2: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
1: I'll hum it for you.
3: You must.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Sestry a bratři, vidím kouřové signály a jiný festival.
4: Trutnov, fotr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen. Energičtí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Red Z, Plastici, Ventolin, McGay, Zrní, Yoga s Muchou, Acid Row, Záviš, Jasná páka nebo Monkey Business.
4: Ale i co jiný, Ondřej Havelky.
3: Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. CD non-stop. Máme tu pátek po 19. hodině a je tu s tím také poslední CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jak je zvykem, s elektronickým albem, a dnes to bude francouzský elektronický projekt Acid Arab a jejich tentokrát debut z roku 2016, deska s názvem Musique de France, která vyšla na značce Cram Disc. My si dáváme do CD non-stopu Acid Arab v souvislosti týká hlavně s jejich novou deskou Resonance, už čtvrtým albem, které vyšlo po tříleté odmlce, tentokrát poprvé na značce All Night Long. Každopádně Acid Arab je francouzsko-alžírský hudební projekt z Paříže, který se proslavil hlavně jedinečným propojováním západní elektronické hudby, především techno a acid house, s tradičními rytmy a melodiemi Blízkého východu a také severní Afriky. U toho zrodu stála původně v roce 2012 pařížská DJská dvojice Guido Minisky a Hervé Carvalho, ke kterým se později přidali i další členové jako Nicolas Bourne, Pierre Yves Casanova, oba dříve z projektu Section, a také klávesista Kenzie Bua, který s Acid Arab koncertoval už od samého počátku. Tou hlavní vlastně vizí Acid Arab bylo vytvořit plnohodnotný prostor pro arabskou kulturu v moderním elektronickém tanečním světě, moderní elektronické taneční scéně. No a sami uvádí, že nechtěli vlastně pouze mechanicky lepit nějaké orientální samply na technobeaty, ale vytvořit organickou fúzi, která komunikuje také jak s vokalistami a také různými emocemi právě arabského světa. Ve své tvorbě mísí žánry jako alžírská gazba, anatolské trance, syntetické dabke či také raj styl, a to všechno právě se acid housovými či technobeaty. My si můžeme říct, že kapela poprvé se objevuje v roce 2013 na pařížské značce Versatile, a to s takovou kolekcí DJskou s názvem Collections, kde se objevily také i jejich vlastní tracky už tenkrát jako Barbarian Wedding či spolupráce s Fred Avril, a to skladba Samira. Zároveň se objevil v roce 2015 jejich single Has Has a také poté v září na podzim roku 2015 pro značku Versatile EP záležitost Jazirat El Maghreb, kde jste mohli najít celkově tři skladby, mimo jiné už i instrumentální verzi skladby Hafla. Ta pak vychází společně se zpěvačkou Sofien Saidi v roce 2016, následující rok, a skladbu La Hafla najdete právě na jejich tomhletom debutu Musique de France, který také za chviličku uslyšíte, touhletou kolekcí celkově 10 nahrávek, kde se objevily třeba takový velikáni jako vokalisté Rashid Taha, Rizan Said či Kam Yidis. A z téhle desky také vyšel single s názvem Sayrat 303. Tento debut Musique de France, který za chvilku slyšíte, vyšel také u renomované nezávislého labelu Cram Disc, na kterém později vydali další i svá dvě alba. A musím říct, že okamžitě vzbudil velkou pozornost hudební kritiky. Ten název alba, což je vlastně francouzská hudba, nebo hudba Francie, v sobě nese politický potón, a skupina jim jasně deklarovala, že arabská kultura a její přistěhovalci jsou pevnou a neoddělitelnou součástí moderní francouzské společnosti. A tato deska mimo jiné získala také nominaci na prestižní francouzskou obdobu Grammy Victor de la Musique a katapultovala Acid Arab z pařížských undergroundových klubů na hlavní podia i velkých světových festivalů. Ten albový návrat v podobě druhé desky Jaded přichází až o tři roky později, v roce 2019, a to předsazenou singly jako Club DZ, kterou jste slyšeli být parádě třeba, nebo Malek Ja Zahry. Celkově opět 10 nahrávek a opět spolupráce s různými vokalistami, jak známou Sofiou Saidi, Kam Yidis nebo Rizan Said, ale objevuje se zde třeba i Amel Wahby, Hasan Manavi či Cheika Hadža. Po další tříleté odmlce se Acid Arab navracejí pak remixovým EPčkem Remixed, která nabízí remixové předělávky skladeb ze dvou předchozích alb, a to od projektu jako Amar 808, Polo & Pen, Golden Bug nebo Mr. Boom. No a zároveň se v roce 2022 objevuje i jejich nový track s názvem Halim Guil s Chep Halimem, také poté další singlovka Yamala, kterou znáte z také hit parády Rád 1 s Wael Alkak. No a po singlu Leila pak v únoru roku 2023 vychází i jejich třetí album s příznačným názvem Troa. Opět kolekce 10 nahrávek s známými jmény a opět Rashid Taha třeba či Sofian Saidi právě v singlovce Leila. Tuhletu věc také pak zremixoval producent King do technopodoby či z klubu Habaitak DJ Gregory nebo Break Rehab.
Každopádně i Acid Arab měli na svém kontě už v té době také několik remixů, ať třeba pro projekt Beige, Etienne Jomet nebo Fat White Family. A jejich nový pak materiál vyšel až v roce 2024. Byl to single s názvem Neyri s Bajda Bajda vokalistou a v roce 2024 také vyšel další pak albový single s názvem Atlas s Kem Yidis. Loni pak jste mohli zaregistrovat další spolupráci s vokalistou Edis z klubu Yaktin Benny či Berbes s Rashid Tahou. A tyto skladby se pak objevily třeba i v remixu od projektu Surai nebo NTO či Bird to Bird. Letos se však Acid Arab navrátili v dubnu svým novým singlem Gulo Marhaba, opět s vokalistkou Sofine Saidi a později také Jasmin Alsham s Wael Alka, která také donedávna se držela v hitparádě Rádia 1. No a po singlovce Zin či Zid Mazika vyšlo pak i těsně před prázdninama v červnu jejich čtvrté studiové album s názvem Resonance. Tentokrát kolekce celkově 16 věcí nabušené album, které poprvé vyšlo u vydavatelství ne Crime Disc, ale All Night Long. A zde asi teda stírají geografické hranice a boří kulturní stereotypy. Jedná se o jejich dosud nejdelší a produčně i nejpropracovanější desku, jak jsem řekl, celkově 15 hostujících umělců z Sýrie, Alžírska, Libanonu či Maroka, ale Španělska. Velmi pestrá mozaika, rozhodně čekněte album Resonance. Každopádně Acid Arab teď už ale na jejich debutu albovém z roku 2016 desce Musique de France a já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Reklama na Radio 1.

Pěkný večer, 1. srpnový shaker je tady, edice číslo 142. Doufám, že je fajn, že se máte parádně. Já se jmenuji Michal Pařízek, tohle je další z těch pořadů, co vzniká poměrně v běhu. Letošní léto je komplikovanější než kdy dřív, nejen kvůli těm teplotním rekordům. Neustále mezi festivaly, beseda minulý víkend, popmes teď. I proto ten blik se na začátek, ostatně by tentokrát z nového alba projektu Kiku. Další novinky pokračují, Manson Brown žere, je pak třeba DJ Spanish Fly nebo Vanishing Twin.

Album producenta Akusmiho se jmenuje Terra Incognita a už jsme si tady z něj několikrát hráli. Jedna z těch desek, ke kterým se člověk vrací tak nenápadně, ale o to častěji. A teď už kultovní kapela Maťkovia. S těmi to bude letos velice podobné, mám pocit.

Shaker 142, Rádio 1, tohle je taky poměrně zajímavá deska kapely Your Brother's Keeper, další britská jazzová sestava a hraje tady spolu s nimi legendární saxofonista Gary Parts, určitě si to najdete. Podobně jako novinku Šimona Havelky alias Bear Cloud a Vyša Cold Fly přijde hned po

Klido Pimienta se dneska ještě jednou vrátíme. Tady jste možná na featu poznali Nelly Furtado, což je teda hodně zajímavý koktejl. A teď už Carmen Villain, první hodina skoro u konce.

0: dneska nějaký divný.
1: How to say shaker in Chinese? 摇动器。

0: desku Leeho Scratche Perryho a dvojice Mouse on Mars jsem nejdříve trochu odzýval, přece jen už těch vzpomínkových desek na jamajskou legendu bylo až dost, ale tahle kolekce se ke mně docela podvratně vrátila a vlastně jsem rád. Je to moc pěkné, dejte si. Teď už tribální mexické rytmy, Ricardo Reina, kompilace Rosy Pistola, Danza Azteca, Dos.
1: Black Ark.

Shaker 142, poslední vstup. Program Rádia 1 pochopitelně pokračuje, ale před námi je poslední společná sérka. Ještě jednou Kiku, pak třeba Sean Kuty a Egypt 80s nebo Vína.

Minulý týden vyšla výroční edice alba Ween, které se jmenovalo 12 Country Greats, a na něm se kromě známých šlágrů z toho alba před 30 lety a spousty neznámých tracků, které stojí taky za poslech, objevila i tato parádní cover verze do Rolling Stones. Krásná práce, teď už se rozloučíme, dneska už po druhé Lido Pimienta, No Me Quiero Ir, ale musíme. Mějte se parádně. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Ikonický

0: Čuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája. Na všech pozitivních vibracích Rádia 1, ať už analogových nebo digitálních, právě teď začíná Reggae Club. Dneska je to opět speciální vysílání a já doufám, že poslední vysílání z Lázní Toušeň, kde se rehabilituju po

čtvrt století pomalu vydali novou desku. Uslyšíte ukázku z nového alba Gentlemana a spoustu dalších písniček. Takže když se podíváte na webovky Rádia 1, tam si můžete přečíst playlist. Já ho tam napíšu, abyste viděli, co všechno pouštím, ale moc k tomu mluvit nebudu, snad jenom vždycky, jenom nějaký ten úvod. Takže já vám přeju ničím nerušený poslech a tentokrát těch mých řečí bude opravdu málo.

Po klasice od kapely Culture nás teď čeká novinka od Izzy Lineage v produkci Kinga Jamiho. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád a dnešní vysílání má pořadové číslo 1466.

Na řadu teď přichází avizovaná novinka od kapely Hypnotix, která vyjde někdy během měsíce září. Já mám pro vás zatím jenom dvě ukázky a určitě v září udělám s kapelou Hypnotix rozhovor, takže si o tom dozvíme víc. Tohle album vyšlo, nebo vyjde, teda respektive takřka přesně na den po 20 letech od toho předcházejícího, a na této desce se podílela indická umělkyně Papia Bozal.

0: the tide of fire. Color bright walls of the burning heart in the tide of fire. Little by little, our tears grow honest. Little by little, our tears grow honest. Little by little, our tears grow.
1: Konečně mě vyšel prostor pro novinku od Gentlemana. Album No Worry vyšlo už 10. července a mně se konečně dneska podařilo ho vytáhnout do vysílání. Posloucháte Reggae Club Rádia 1

Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

Krásný zbytek pátečního večera vám všem přeje DJ Kája. Na všech pozitivních vibracích Rádia 1, ať už analogových nebo digitálních, právě teď začíná Reggae Club. Dneska je to opět speciální vysílání a já doufám, že poslední vysílání z Lázní Toušeň, kde se rehabilituju po operaci kyčle, a doufám, že už příště budu přímo ve studiu

kteří dokonce spí. No a chtěl jsem vám říct to, že uslyšíte novej Hypnotix po čtvrtstoletí pomalu vydali novou desku. Uslyšíte ukázku z novýho alba Gentlemana a spoustu dalších písniček. Takže když se podíváte na webovky Rádia 1, tam si můžete přečíst playlist. Já tam napíšu, abyste viděli, co všechno pouštím, ale moc k tomu mluvit nebudu, snad jenom vždycky jenom nějaký ten úvod. Takže já vám přeju ničím nerušený poslech a tentokrát těch mých řečí bude opravdu málo.

Po klasice od kapely Culture nás teď čeká novinka od Izzy Lineage v produkci Kinga Jamiho. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád a dnešní vysílání má pořadové číslo 1466.

Na řadu teď přichází avizovaná novinka od kapely Hypnotix, která vyjde někdy během měsíce září. Já mám pro vás zatím jenom dvě ukázky a určitě v září udělám s kapelou Hypnotix rozhovor, takže si o tom dozvíme víc. Tohle album vyšlo, nebo vyjde, teda respektive takřka přesně na den po 20 letech od toho předcházejícího, a na této desce se podílela indická umělkyně Papia Bozal.

0: in the tide of fire. Color bright walls of the burning heart in the tide of fire. Little by little, our tears grow honest. Little by little, our tears grow honest. Little by little, our tears grow honest.
1: Konečně mě vyšel prostor pro novinku od Gentlemana. Album No Worry vyšlo už 10. července a mně se konečně dneska podařilo ho vytáhnout do vysílání. Posloucháte Reggae Club Rádia 1

0: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Díky.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kaja a mám vás rád. Tohle je speciální živé vysílání z postele v Lázních Toušeň, kde se snažím rehabilitovat svoji nohu. No a já bych následující písničku, kterou mimochodem zaspívají bratři Marleyové, rád věnoval sestřičkám, které se tady o mě skvěle starají a samozřejmě i paní doktorkám, aby jim to nebylo líto.

Posloucháte speciální vydání pořadu Reggae Club Rádia 1 s pořadovým číslem 1466 Živě z Lázní Toušeň.

mého druhého lázeňského vysílání Reggae klubu Rádia 1 v tomto roce týká. Mělo pořadové číslo 1466 a já se s váma těším na slyšenou zase za 14 dní, kdy už nebudu sedět na posteli s notebookem, ale ve studiu za mixážním pultem a na to se fakt hodně těším.

downstairs. Okay, I'll be down in a second.

you see, I'm afraid about my

Jo, jo, jo.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: Ačko čet, bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.